Alkos lettjen väljen tän joko tachas kvall milöj la la la la la la la la la la la la la la la la. Mut immun tuhtan tasa väljejin jodan jo suomas kvall miöj la la la la la la la la la la la la la la. Ja dan kalttoi